0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

Takto božsky si hráme aj v závere 3. hodinky Skyka s Milkým. Krištof a ich srdce beat a ideme na východné cesty. Radary si nám za poslednú poločku nalásili za Plešivcom smere do Slavca, Trebišove na Výpadovke smere do Nového Ruskova a v Prešove na Levockej pred Lidlom smere do centra mesta. Máme jednu hliadku, tá útočí v Šaci, smere z Čečejoviec, tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.

už najdu nitě. Z posledních zbytků sil jsem v tebe uvěřil skryt ve své ulitě. V dramatu tří postav se na mou stranu postav bych našel odvahu. Byla naivní, já byl naivní, ale ne ve vztahu.

z něj všechen vztek a chtíč. Doufám, že nás přijdeš oba zvednout a odvedeš nás pryč. Jestli ještě máš můj klíč.